0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by

uchvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

kamaráda máš, za mňa sa vydáš. Ja i Zuzka, Zuzička, krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskávaš. Ja i Zuzka, Zuzička, dajže mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš.

0: Počuli vám Nitrianske rádio 105,4.
1: Už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí

0: Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou.

0: Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronómové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných,

0: Skrátka, inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, poráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle, a všichni dohromady udělají moc. A tu je platnéř, kočí, havíř.
1: Já svárám dolů, do dolů a dolů jurudu.
0: A tady rybář,

0: spálo v botě.
1: Mňou, mňou.
0: Nehas, co tě mňou, nechá, nepálí.
2: A my jsme kotě, mňou, mňou. Spáti v botě, mňou, mňou. Po robotě.

střel, taky do mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, do břicha a do hlavy, do srdce a do hlavy, do břicha.

tak s Bohom ostávajte, len v dobrom spomínajte. Za chvíľu mi to letí na Havaj. Kamaráti buďte, no dlhy si plaťte. Z letiska zdraví, váš Kamil Peteraj.

Až to ráno poslední vstaneš, tak se rozhlédni, pak hoď přes plot všechno zlé daleko mezi stvoly.

0: Rádio Vnitra.
1: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný, jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počet.

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší,

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dal.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společná

0: Púšťame veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre.
1: Než se utopím, loknu si z tebe. Cestou ke dnu všechno smíš. Tvé struny rozezní javor i eben. A pak ten požár uhasíš. Opilý motýl kolem kroužíš.

vloknu si z tebe, cestou ke dnu mě obklopíš. Pramen tvých vlasů a můj hřeben, klesáme spolu stále níž. Opilý motýl kolem kroužíš.

toho vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku je tě a tak mu toho vrať. Když mi dát nechceš, já vezmu si sám.